0: Polca lečnih proznin je takrat snimale nimamo špreč, a znano započe za vas runje dženca, abo punželu potom dol za vas, ka to vupada poprom pola tebe, Mateo.
1: Ja so punželu nasmio ju podam skončne.
0: Na vidiš, rene to je. Vezo, nic šice, maja dol, druze dobja, hoj. Přeco zaso, abo zaso žno, nadživo šest menšinu po šestčich, nek praj nam raz, kotre temi jo dženca mame.
1: Hajtež, my srpskim rozvozu dobijeme přeco zaso nadživo, žanu lečnu přestavku ne znajeme, usuvame daleko iže dženkajš zvučene, a tež naš srpski kežo, mivo svao prini, žanu lečnu přestavku nima, nespocnive je vun na dobro serbo popuču, dženca rano je zaso raz kvile namakao nam do študija přinč, zobe nam važne nošče vozivio. V našich novostčach, respektivne povestčach, zoniče dženca vo proznínskym koparskym kempie Real Madrid, kýže so čera Ralbicach zakončil, ale tež přinoškvotem za vás mame, kajke tam bie, a što sú dječi přes cvý týdžin doživili, to je si Clemens Schmidt čera tam obladal, nimo to, kež kúžu sobotu ma Jan Rea za vás športové pokyvy, za 10 menšinu je prvný raz vyšiče, a na podževečich máme zaso dové úsovanie Dundaka, vun pobe na opiče ve vodových Henrichecach. Što je tam doživio, zoniče Kašprajene na podževečich.
0: A tajko aj našu hudbu za vás ho vie tež, máme tuž. Dobranie a ešte raz, ľube, vítajte.

0: Hej, prosho reo, da bierstei potakim David Piotr Kwiatkowski, a jeho partnerka ve tutem spewel polska spewaka Kaja. A netko je naredže Jan Reho, zobe nam rek, do kotro športovoho kunca so dženca takle podame.
1: NDR Sakska, serbski rozvoz, šport.
2: Tež kopanske mustva na okresnych runinach so zaso šitke na novú rajnú dobu přijotuja. Nimo treningových jednotkov převedú so tež přijotovanské ry. Náročné testy zmeje dženca prinie kopanske mustvo športoveje jednotky Kruščice, kdež nastupi v Kruščicach krajne ligisty z Biskupic. Dženca po podňu pečich raje so potom v Ralbicach, tam očakuje prinie mustvo Sokova okresného ligista z Nesvači 2. Jutce při podňu jednačich je potom kopanská rezerva športoveje jednotky Kruščice na redže. Voda raje přečuvo druhému mustvu s horou. Jutce po podňu cioch kopa so v Ralbicach ešte raz, potom šiedu hostčo z Lubuša. V malom voseku nimsce klein hinchen nastupi jutce po podňu štyrioch prinie kopanské mustvo športoveje jednotky Nebelčice. Přijotovanskú rú doma v Nebelčicach zmeja Nebelčinio potom přichodný piatk večer na pół sedmich přečuvo rajnemu zjednočenstvu zelenobili halštru Linovc. Kečbu přivisnice vúžijských lodohokejových liškov jenož ešte 6 dňov beží svobodná předajn trajner zastupných liščikov za DEL 2 sezonu 2026-2027, štož chce si svoje krúte miestno zavestčiť, doby tuž spiešne reagovať. Za nákup trajných kartkov stejte sledovací možnosti k dispozícii online přes ticketový shop alebo přes telefonovú hotline.

0: Zatkula.
1: Nešto da hevak.
2: Čas tu leči. A ladajo na našu beach volleyballovu túru Zatkule veselíme sa na miestem hižo 7. stáciu. Tutun kruč podáme sa k koreniam našeho modinského vúsovania, potakým direktne k Zatkuli do Kruščic, so bychme si tam zarali a reálne večok zromadne doživili. Moto tutun raz, vopačný outfit. Hač v obleku, spanským obleku abo v dundlu, to bude trošku kaj špustnice, smitče so ladajo na váš outfit, potakým tak pravie vúcuchnovač. My sa na vás veselíme, vidíme sa v Kruščicach deleka pri modinským klubie.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
3: Meet Savage.
1: Pončelo večer.

0: Ale, ale, sedam hodin druhečie. V našich bojšach še to snano predehižo svišeli, jeli zo nic, prozninski, koporski kemp Real Madrid je so čera ralbicach zakončil. Kajke tam bi, až to so dječi, přes co tydžin tam doživili, to je se Klemens Schmidtras vobladal.
1: Španijski duch v Delanach. Svetoznate koparski klub Real Madrid na vopeče v Ralbicach. Šport veselo a rö. Dušpak hymna kráľovských zaklinčí maja sa šice nastupič, tak tiež včera pri podňu, pri uodnočeniu dopodnejších zvučovaniu. Kajž bieve mori od upada, rynky malých vojčkov a šice perachojo v sniebivých trikovách a kolovách. Stodiečí z celého regiona je sa vobdželivo převážne serbské. Na všech ich drastách svieči sa emblém kráľovských, byl než nekoci tiež druhé koparské idole mali, abo samo přivísnice konkurence Madrileno byli.
2: Messi je mi idol. Ronaldo.
3: Messi.
2: Halmo sú tie fene od Real Madrid.
3: Es Racho Barcelona fan, alto Diego chin Real, das schon jo.
2: Es un bulle Real hat Barcelona.
1: Zum Training über Camp, nawe du nimski Trainer. Druse nasu chuarias zu Spani Chenio. Samo ni de schi Koparski Profi, gischeja Champions League rau, mehr ist ruim sa Atletico Madrid, tu ist Jechimi Zuchuje. Jeto 55 letne Serbičan Jovan Stankovic.
4: Aj som tu ako coach aktívny. Miestom budú na Majorce. Dživám tam za koparské tovarstvo na akadémii a pripodľa som na tuto koparských kempách po sveče popuču.
5: Campus Real Madrid e futbol.
1: Tiež v Ralbicach je to, aber tamného talentovaného koparia v Opkečbu.
5: It's very nice.
4: Na každý pad. Nímska je však vôľký kraj a vo všech našich koparských kempách vôľadáme všetko zásoraz vôľké talente.
5: Germany is a big country and all camps good talents.
1: Na 300 euro je 5 dňovský kemp na dječo pláčiu. Je das so das Zimmer, wo dann hier?
6: Hoi, Popom, schön. Also, Jan Wille nur in Augen, ne? Hat er einfach Spaschin, nur Ludi sitzen hat, nur Trainer sitzen hat, hat er Spaschin.
1: Ist das doch nicht, warum ne Bulle Lubi war nach dem Koparskim Kempe, jo?
2: So, der Trainer, was Daleko hat Joschin, du. So, mu Bonti, der zu Trikots hat er können, mo.
3: Wille in Augen, da ke Übersteiger, da ke. Da muss ich in den Trinkus ja zu Sport hat, Chini.
1: Ah, statt Preja Starschi, Boboku, Reinischa, Setkam, Modu Matsch.
7: Ja, sind in Sabrini Ras, du hast jetzt einmal so den Wobladam, a Misa da de Jara Lubis, die Mistazia mit der Gitschi zu Zocha, Sabera, ne Nima, ne Wulke Pschestoki, die schon Wukoste, ne, der Stotschinsch, ha Wupro, de Neischellakorische Witze, du Trenu, ja.
1: 10 Euro, da ihr kämpft, der Kitter Wille Benes, wie hast du da Huda nimmer?
7: Na kuže pat, da scheine da gotro Kempa jente Bus wird da schätze nicht stop watchi, wann ich lust dann du wobet, wann ich meier du borre nicht Trainer hol. Hi. Adraste wieso so dit du musst da ja bitte nur blechu.
1: Koparski Camp Real Madrid, Ulkitor Brimbori, a Marketing über Spektakel, was ist besser Gici? Pina Ukli Pax und Moji Kopariotisch nicht da, tak Fazit Gici. Abönisch, da jenoisch, im Nakralos gibewa.
0: Klemens Schmidt je rozprawiał, a kaj sme hižo pojštach svišeli jednačletne Phil Walter z Vaska, počera Ralbicach jako najlepší kopa prozninského kempa vůznamenene a sme so brzo podač do Madrida.

aj pak s tandemom po holi, abo kiba s kajakom po nysy. Upoštič môžete si dajky napríklad ve Baršču, tam vás tiež direktne k nysy dojezu a nuc púšča do ryky a potom padlujete dále. Hač do Gubina, na Poľskym boku môžete tiež raz von, si miesto vobladač a nešto korčmi direktne při nysy pojezť a potom dže dále. Medla hač do Radstofa, tam džeš vodra a nysa roma, dže bežite. Ja sem to hižo raz testovala před nešto letami a ja môžu vám rec, dodreje napínace, ale tiež pšelšorenie, 7 hodin 16.

0: Das ist Frank Wessela, sagst du, ja, du hast eine Schnüdom, aber marsch, Schnüdom, dobro nalado, aber dobro launo, gelsa, prei. Mis hab's gem rozo, so, schak, lietschnu, pschestauko, netschinime, wusswame, schädne dale, die schnasch, sab's gekejom, miwoswau, prini, janu lietschnu, pschestauko, nima, niesprutz, nive, je wunna, dobro, sarbo, popuchu. Čimbole so veselime, so je dženca rano zasara skvile namakal k nam do studija pšinč, so by nam važne nuos če vozivil duž prošu jara vaša kejžonska majestosť.
1: Dobre ranje, ljubi Serbuk, ja ljubi Serbija. Misje vašeho kejžora za naš ľud a kraj šak so husto skere tajne. Ale tunkroč praju to cele zjavnje. Vy však viesče, zo za najväčší serbský projekt zajšvihli džesatku prytku a zade peneze faluja. Za serbský fórum viede budišinie při lauských rebiach. A při našim miesačným pokorovým kolie s direktorom založby a předsedu domovine staj som je prášavoj, hač nemôžu pomáč. S kežovskými počahami do cívoho sveta, abo znajmenša z dobrej ideju. Muladač, sem prajo. Moja prinja idea bie, so Jensa Špána vo Prašeč, hač necha za 10 miliónov euro serbske jutrune jeka kupič. Jutrune jeka môžeš přeco trebač a 10 miliónov šak bežnú pomalo, so nedrbia při novotvárie žane převúlke kompromise činč. Ale Špán, tun má runie hinajše starostče, špatne timing. Ale nedávno na vopiče pola NATO sem skrotka s prezidentom Trumpom porečal. Von by nám dal 20 miliónov přidatne za fórum viede, jeli bude tam extra vodžil vo texaskych Serbach v novom serbskym muzeu. To je okej, abo? Dere sem to menujce nikšnú tak vúčinil. A prošu vo vodače, je ešte dalšie vúminenie, bez kotrohož tun díl nebych dostal. Vodžil vo texaskych Serbach bude v rúmnosti, kýž reka Donald J. Trump Hall. To pak je docela dobrá idea. Snač cetej štún abo tamne Serb svoje mieno v zvotých písmikách v novým serbským fórumie viede vidieč? Nedrbí však nedom 20 miliónov byč, založba je zavesčo votorená za poskytky. Vodajče, ale ja drbiu netko dále, polieču připoňu do Šanghaja. Tam ponže vo nový projekt robotere jako vúčarjo za serbske šule. Jeli ceče zoma jeden z tých vaše miezvočo, môžeme vo tým rade rečeč. Nek pak přeju vám najprv raz, reálne konstiteňa, váš serbský kežo mimo svoj prení.

Es hat sich Basli, Zach, Svetscha, Kunz, Dödjenja, Jensayetam, Pokono Störjoch, Koporski Turnier. Also wir, so Südaya, Dam, Wobrautje, Dobre, Swodne, Kurschenki, Wetscha was mich, potom Surie, Samodich, Astarich, Ajutze, Nijelu, Smea, potom Wot, Jessacich, Rein, Chipiuko, Skapo, Horianö, Potem Wobet, Kovea, Tückans, Geisotter, Swusha, also wir Pisane Programm, des Habskim Folklornem Ensemble Budwo. Wem so dam wobdjelnice meze narodneho kursa? Bundu na kulže pat, sušak přeprošeni, na dobru večernu hodinku poezije skladnostne s to sudom džesatech narodnin Jakuba Barta Čišinského, dženca večer sedmich na ležunosti Zarode Habsko Instituta a prini kruč z cva budu tam tež svišeč persijske zinky. Davud Erfan budže tute přednesč. Poladame raz na dženznejší program při Miłoczanskale. Mez druhým môžeče tam dženca live doživić skupinu Jank a Hanka. A ešte hač to jucišie nedele od mesa Bušecach pola Kupšic mez tým dživiatnáte budeský skakanský turnier. Niedže cista koni môžeče tam vopčívač a sovie při skakaniu přes parkúru vopkieč povač, vulky je tiež poskyt, zabavy za svoj bez džičimi a to júce nedželu. Sezona vapania kokota delní vúžice so započne votem však, šče predrúne našich poješčach svišeli.

0: MDR Sachska, Serbski Rosvos. Sport.
1: Zernom Rehorium.
2: Die Skopanske Mustwa na okresnych runinach so zaso šitke na novu rajnu dobu přijotuja. Nimo treningovych jednotkov převedu so tež přijotovanske rö. Naročne testy zmeje dženca prinje Skopanske Mustwo športoveje jednotky Kroščice, kdež nastupi v Kroščicach krajne ligisty z Biskopic. Dženca po podňu pečich raje so potom Ralbicach, tam očakuje prinje Mustwo Sokova okresného ligista z Nesvačidva. Jutce při podňu jednačich je potom Skopanska rezerva športoveje jednotky Kroščice na redže. Voda raje přeču od druhému mustvu s horou. Jutce po podňu cioch kopa so v Ralbicach ešte raz, potom šiedu hostčo z Lubuša. V malom voseku nimsce klein hinchen nastupi jutce po podňu štyrioch prinje Skopanske mustvo športoveje jednotky Nebelčice. Přijotovanskou rú doma v Nebelčicach zmeja Nebelčinio potom přichodný piatk večer na pół sedmich přečovo rajnemu zjednočenstvu zelenobili halštru Linovc. Kečbu přivisnice v užijských lodohokejovoch liškov jenož ište 6 dňov beží svobodná předajn trajner zastupných liščikov za DL2 sezonu 2026-2027, štož chce si svoje krute miestno zavestčič, doby tuž spiešne reagovač. Za nakup trajnych kartkov stej tej sledovací možnosti k dispozícii online přes tiketový shop abo přes telefonovú hotline.

0: Netko poznach sme veľa popočú, ze znajme cudze kraje, znano tiež cudze rieče a vosebite jedže. Ve vodových Hendrichecach sú dzieči v skupinách jara kreatívni byli a týdženský nadok dostali, kotre to je, to přeradži nám kaja.
1: Du musst den Krei Sami umslied, den Männertag, den Mistertag, den Hupada, den Koroi, den Hymnertag. Du musst halt Pschetsch, mich Pschetsdeutsch. Also Nasskreiriger Globolia.
0: Globolia. Klinche exotiske. Hymnoser Kreis, so Gitschi, z Boschanam Donatum Nasu, Charlie. A kak to tam biel, wie wurde auch Hendrich jetzt auch sonnitsche Napove, Dundaku.

Či štrce, čo kociš. Vobdžila som na mezinárodnom kurzu srbskej reči a kultúry, či tam nakožupat pundu, to viem. Přeprošení však sú na dobrú večernú hodinku poezie skladnostne 170. národnín Jakuba Barta Čišinského. A jeli chcete tež vy podľa byč, druze zajmce sú rúne tak pýtani, dženca večer 7. na ležunosti zárode Marianne Pricitu v Budešine potekým na zárode Serbského instituta. Aj Serbsce a ďalší autorojo, publicistča a umielce tež dorostuji sú připrajli, zo večer k sobu vuhotuja, čitajo básne Čišinského, pak Serbsce, pak Nimsce, abo v ďalšie rieči, každýž básin abo vujimk ze svojsko-básnisko, publicistisko abo převožovarsko tvorenia. A svoje sobu skutkovanie sú mi s mnohými druhými připrajili Roža Domašcina, Lenka, Milan Rábal, Dietrich Schota, Uwe Kolbe, Frank Norton a Sara Zellerec a zcova Prini Kroč Svišeč budú tiež persijské synky tute přednese Davud Erfan a Mohamed Erfan to převožuje do Nemčine, Juri Vuščanski číta to samsne potom Serbsce. Hej, na Vitaj Festival, sče přeprošení, kajže nám dundak prede hižorunie přeradžiu a tam mez druhým môžeč doživíč skupinu Jank a Hanka.

0: Dobre ranje. Vosom janželu mam dženca za tebe. Prinni janžel přinese tebi strovotu, s tým zbožonu a vesovu vutrobu. Druhý janžel če přehoďa tu, při všem, štož činiš na šednem dňu. Cečí janžel škytače, šo jedne, kajke sú to situácie. Štvrtý janžel priska ľubošť do vutroby, vúčeri jídu, zavišť, zvady a zvoby. Piatý janžel vúpruča veselo, spívči spíva, když junu češkojo. Šestý janžel je tebi po boku, když černioj te puče kročištu. Sedmý janžel šitkým strachom vobara, ak zrozumíňu dopomá. Vosmý janžel vopková bez skončnosť. Stej zaušo dobre zo môho rošť. To je riana vosmička, švarna, silna škytaka. Když šitkých vopkeč budeš ty, sam budeš janžel dževiate. Riane džin vám šitkým.
1: Praj Cornelia Kuriatova z Vetence nadavku Farske vikarie v Pančicach Kukuje.

Hej, hat stress, at det svarne er du alom zabiraja? Zabiste, stort si ljudje je på det kims hostom ved naše serbske vožice v obdjelnice mezinarodneho kursa za serbsku rič a kulturu a čipšindu z austrijske, české, polske, nemske, serbiske, svojakske, svojenske, Tajvana, Tadžikistana su ukrajinsko pokada a jedna v obdjelnica pokada z USA. A ja dopomnju so ich šera dere na te prinjetajke kurse a na šelakich v obdjelniku a na jedneho předovšem, dokež von nam dysadys ještě mělky pustčele z finské stolice Helsinki, když skutkuje Eero Balk jako znate bohemista, autor a převožuva a vůbírne znajer svojanských řečů, kaž jsou to honoserbština, dylňoserbština. Abo tež čeština, ukrajinština, ruština, svojenština, Eero Balko, postru vám a šitkým kocíš nás na dalokým severu svuchaja a svyša.

0: Ajme to srpskému rozhlasu, žanú přestavku nečinime, šak vusovame šedne dále. Tež náš srpský kežo Miłosław Prini žanú lečnú přestavku nima, nesprocnive je von na dobro Serbu popuču. Čím bolje so veselime, zo je dženca rano zaso razkvile nam ako do studia pšinč, zo by nam vážne nuosť če vozivil. Tuž, prošu jara, vaša kežovská majestosť.
1: Dobre ranje, ljubi Serbuk, ja ljubi Serbija. Misje vašeho kežora za náš ľud a kraj však so husto skere tajne. Ale tunkroč praju to celé zjavnje. Vy však viesče, zo za najväčší serbský projekt zajšvihli džesatko prytku a zade peneze faluja. Za serbský fórum viede budišinje při Lauských rebiach. A při našim mjesačnym pokorovým kolje s direktorom zavožby a předsedu domovine staj som je prašavoj, hač nemůžu pomač. S kežorskými počahami do cívého sveta, abo z najmenša z dobrej ideju. Muladač, sem praju. Moja prinja idea bie, so Jenca Špana voprašeč, hač necha za 10 miliónov euro serbske jutrune jeka kupič. Jutrune jeka môžeš přeco trebač a 10 miliónov však bežno pomalo, so nedrbia při novotvárie žane převulke kompromise činč. Ale Špán, tun má runie hinajše starostče, špatne timing. Ale nedavno na vopeče pola NATO sem skrotka s prezidentom Trumpom porečal. Von by nam dal 20 miliónov přidatne za fórum viede. Jeli bude tam extra vodžil vo texaskych Serbach v Novom Serbskom muzeu. To je okej, abo? Dere sem to menujce nikšno tak vúčinil. A prošu vo vodače, je ešte ďalšie vúmenenie, bez ktoréhož tun díl nebych dostal. Vodžil vo texaskych Serbach bude v rúmnosti, kýž reka Donald J. Trump Hall. To pak je docela dobrá idea. Snač ceteš tun abo tamne Serb svoje meno v zvotých písmikách v Novom Serbskom fórume viede vidieč? Nedrbí však nedom 20 miliónov byč, založba je zavesčo otevrená za poskytky. Vodajče, ale ja drbiu netko dále, polieču připoňu do Šanghaja. Tam ponže vo nový projekt robotere jako vúčarjo za serbské šule. Jeli ceče zoma jeden z tých vaše miezvočo, môžeme vo tým rade rečeč. Nek pak přeju vám najprv raz, riane konstiženia, váš serbský kežo Miłosław Prini.
2: Ja mám ilúziu, za posmilku zuju.

Anetka polada mi raz našim sotram a bratram do delne Vužice. Što so tam takle stava, vodmije, porinčuje a tak dale, to zoniče dženca připodnju v televiznim magazinje Vužica a to na čelaku MDR. Haj v srpskih pazlicach co kunstidženja sveča a dženca sčetiš preprošeni tu do mjesta. Šako, vodmije so tu dženca večorna hodžinka poezije skvadnostnje 170-tych narodnin Jakuba Barta Čišinského dženca večor sedmich na ležunosti zarode Marianne Britze po takim na zarode Srpsko instituta. A mnoze autorojo su připrajili program Vuotovač mez druhým Lubina Žurec-Pukačova, Tomáš Nauka, Frank Norten, Sara Celerec, Olga Martinova, Matthias Körner, Dorotea Šočina, Milan Rabal, Marka Mačijova. A vezo tež, dožno se mi jac kročenca rano prajva Davut Erfan. Prini kroč budu potekim svišet tež persijske zinki. Tež zövjet Šinua Benedikt Dörlich, Roža Domašcena, Svupodla a Hišče Druze. Čenca, sedmich večo, na zarodže Srpsko instituta. Vítaj festival, tež Čenca dale traje při Miłoczan skale, a tun kroč vůstupime s druhým tež skupina Janka Hanka. A hišče hač do jutřeše nedžele vodmě so Bošicach pola kupšic s městem 19. buddhistský skakanský turnír se znedže 300 konjemi. Čověč hodin, 5.40 je cibilky na 10.

0: Lecho. Što je za vas lečo?
1: Lečo je za me svobodne čuć s svojimi přečelemi tak vylekaš možno činč, večere vonka spáč před nebjom a vesu buď.
0: Serbský rozvoz přeje vám slunčný dženj.

0: A nitko je 5 minčinov dodžesačich, a to je čas za Korneliu Kurjatu z Vitince.
1: Nábožné slovo.
2: Dobre ranje. Vosom janželu mam dženca za tebe. Prinni janžel přinese tebi strovotu, s tým zbožonu a vesovu vutrobu. Druhý janžel če převodža tu, přijušim, štož činiš na šednem dňu. Cíči janžel škytače, šo jedne, kajke sú to situácie. Štvrtý janžel priska ľubošť do vutroby, vúčeri jídu, zavišť, zvady a zvoby. Piatý janžel vúpruča veselo, spívči spíva, když junu češkojo. Šestý janžel je tebi po boku, když černioj te puče kročiš tu. Sedmý janžel šitkým strachom vobara, ak zrozuminiu dopomá. Vosmý janžel vopkova